0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na dvě slavné soupravy, sondy Voyager 1 a 2. Letí vesmírem od roku 1977 a stále posílají data, i když z původních 470 W jim zbývají jen drogty. Každý rok ztrácejí asi 4 W a přesto odmítají zmlknout. Jak popisuje portál space.com, inženýři z JPL chystají na rok 2026 odvážný manévr skrycí názvem Velký třesk. Vypnou 3 zařízení, která brání zamrznutí palivové opotrubí, a zapnou 3 jiná, úspornější. Ušetří se skoro 10 W a vědecké přístroje vydrží o rok déle. Voyager 1 má v provozu 2 přístroje. Dvojka 3. Manažerka mise Suzanne Dodová doufá, že se sondy dožijí 50 v roce 2027. 50 let na baterie, to bych chtěl vidět svůj mobil. Držte si antény, ať vám signál neuletí. Nejde se pozemsk.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se vrátíme do roku 1960, kdy jistý profesor Frank Drake namířil 25-metrovou anténu v Greenbanku na hvězdy Epsilon Eridani a Tau Ceti a začal naslouchat. Projekt OZMA, jak popisuje magazín Universe Today, byl vůbec prvním systematickým hledáním mimozemské inteligence za hranicemi naší sluneční soustavy. Drake a jeho tým poslouchali na frekvenci 21 cm, tedy na vlnové délce neutrálního vodíku. Logická volba, protože vodíku je ve vesmíru nejvíc. 6 hodin denně, od dubna do července. Rozpočet? $2000. Dnes byste si za to nekoupili ani slušnou kávu v Pasadéně. Nikdo se neozval, ale Drake z toho vytěžil rovnici, která změnila způsob, jakým přemýšlíme o životě ve vesmíru. A klíčová proměna? Délka trvání civilizace. Otázka, která dnes zní pozemštěnům naléhavěji než kdy dřív.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes mám pro vás příběh, který každý kutil okamžitě pochopí. Marsovské vozítko Curiosity si 25. dubna vrtalo do plochého kamene přestívaného Atacama. 45 cm široký, 13 kg těžký, nic dramatického. Jenže když Curiosity zvedlo rameno, kámen se zvedl s ním. Zaklínil se kolem vrtáku a visel tam jako příběšek na klíčích. Jak popisuje magazín Universe Today, něco takového se ještě nikdy nestalo. Tým v JBLu nepanikařil, prostě přemýšlel. První pokus? Rozvibrovat vrták. Nic. Druhý pokus o 4 dny později. Kamery zachytily, jak s Atacamy teče písek, ale kámen držel dál. Až 1. května inženýři naklonili rameno, zkombinovali rotaci, vibrace a otáčení vrtáku.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na dvě slavné soupravy, sondy Voyager 1 a 2. Letí vesmírem od roku 1977 a stále posílají data, i když z původních 470 W jim zbývají jen drogty. Každý rok ztrácejí asi 4 W a přesto odmítají zmlknout. Jak popisuje portál space.com, inženýři z JPL chystají na rok 2026 odvážný manévr s krycím názvem Velký třesk. Vypnou 3 zařízení, která brání zamrznutí palivové opotrubí, a zapnou 3 jiná, úspornější. Ušetří se skoro 10 W a vědecké přístroje vydrží o rok déle. Voyager 1 má v provozu 2 přístroje, dvojka 3. Manažerka mise Suzanne Dodová doufá, že se sondy dožijí 50 v roce 2027. 50 let na baterie, to bych

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na molekuly, které vypadají jako miniaturní fotbalové míče, takzvané baky kuličky. Odborně fullereny C60. Tým profesora Jana Kamiho z Western University je objevil ve vesmíru už v roce 2010 a teď se k ním po 15 letech vrátili s vesmírným teleskopem Jamesa Webba. Cílem byla planetární mlhovina TC1 v souhvězdí Oltáře, 12 400 světelných let od Země. A jak popsal magazín Universe Today, Webb tam zachytil něco poetického. Ty drobunké duté kuličky uhlíčky jsou rozmístěné sami do tvaru jedné obří duté koule kolem umírající hvězdy. Kuličky uspořádané jako jedna velká kulička. Vesmír má smysl pro design. Vědci díky tomu sledují, jak se ve vesmíru tvoří uhlíková chemie. Možná i ta, ze které kdysi vznikl život. A já se vracím ke svým nekonečným okruhům. Pozdravujte hvězdy, oni to slyší líp než já. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na Saturn a jeho slavné prstence. Jak uvádí magazín Universe Today, vědci z USA a Číny představili na 57. lunární a planetární konferenci nový model jejich vzniku. A ten model zní skoro jako vesmírná detektivka. Hlavní podezřelý? Dávný měsíc jménem Chrysalis, zhruba velký jako dnešní Japetus, tedy něco přes 1400 km v průměru. Podle simulací obíhal po protáhlé dráze a při jednom z nejbližších průletů se dostal pod takzvanou Rochelovu mez. A tam už gravitace Saturnu nezná slitování. Měsíc se roztrhal na kusy. Část uletěla, zbytek vytvořil prstence, které vidíme dnes a které vznikly možná před pouhými 100 miliony let. Ano, dinosauři je teoreticky mohli pozorovat. Bohužel neměli dalekohled ani předplatné našeho rádia. Vědci teď chtějí zjistit, kam zmizel největší kus

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: A teď vám vyrendruji vizualizaci návrhu interiéru.
2: Teda vám to jde tak rychle? S tak malou kostičkou?
1: Používám nejvyšší model počítače Asome, protože grafika má excelentní výkon.
2: Aha. A mají i nějakou nižší konfiguraci? Třeba do kanceláře?
1: Myslíte nějakou m***u?
2: No...
1: Tak samozřejmě. Mají širokou nabídku modelů, ale nejsem si jistý, jestli při tak nízkých cenách má vůbec smysl dělat kompromisy. Tento model má chlazení tekutým zlatem.
2: Cože?
1: Takže je velmi tichý. 64 GB RAM, procesor AMD Ryzen, grafickou kartu AMD Radeon...
3: Počítače Asome. Vysoce výkonná mini PC, speciálně navržená nejen pro designéry, grafiky a fotografy na úpravu fotek a videí v HDR kvalitě, ale i pro herní nadšence. Asome.cz.
1: A hlavně... Má okulink.
2: Okulink?
3: Asome. Tichý zážitek.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.